Hity, které milujete. Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, troší se svět.

Dopoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo. Rádio Čas. Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

Radio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Hity, které milujete.

Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Televize Relax vás tohle léto vezme na místa, kam se běžně nedostanete. Na palubě lodí, kde vzniká víc příběhů, než by člověk čekal. Do domů, jejichž luxus přesahuje běžnou představivost. Na tržiště, kde se v jediné uličce potkávají chutě celého světa. A do zahrad, které ukrývají svou krásu jen před pár vyvolenými. Televize Relax. Vaše okno do jiných světů.
1: Radio Čas. Hraje

0: WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi stále online.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: které milujete.
1: Dancing in the dark with you between my
0: eyes. Hity, které milujete.

0: Ahoj milí diváci pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Dnes se s mým pořadem nacházíme poprvé venku, a to v automobilové garáži závodníka Václava Janíka.
1: Dáš si na sebe helmu, kombinézu, nehodlavý spodní prádlo, v podstatě skoro jak bys byla oblečená na lyže, a teď si tam sedneš v 60 stupních a ještě musíš u toho něco dělat, tak ono to jako opravdu je náročné.
0: Nehodlavý spodní prádlo, jak se to prosím tě pere?
1: Takhle záleží po kom. Jsem fakt takovej, že když 2 dny nedržím volant v ruce, tak jdu aspoň to auto na parkoviště přeparkovat, abych trošičku, mi to chybí, no.
2: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: za námi týden plný výher.
1: Rozdali jsme lístky na Queenie, Marka Ztraceného, Havířovské slavnosti a kupu dalších. Megaléto na Rádiu Čas jede naplno. Další dávka vstupenek tě čeká už v dalším týdnu.
0: Od pondělí opět startujeme.
2: Megaléto Rádia Čas.
0: Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastíra v Čutkovskej doline na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete. Čas.

0: život je fajn. Život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Rádio Čas vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
1: Na Hlučínském jezeře léto nezastavuje.
2: Rozjeď wakeboarding, vezmi paddleboard, chyť vítr na windsurfingu nebo vyzvi partu na beach volejbal. Workout, minigolf i plovoucí mola. Všechno na jednom místě.
1: Přijď si to vyzkoušet nebo rezervuj sportoviště na www.sak-hlučin.cz.
0: Radio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.
3: Jsem anděl, co tě dostal na povel, ale mám li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řeč těl a v kapse lubrikační gel, tak mi namaš perutě a já do nebe.

povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.

0: Ráno Moravo.
1: Hádej, kdo přijde na snídani.
2: Naším pátečním hostem byla magistra Andrea Hofmanová, radní města Ostravy. Povídali jsme si například o vzdělávání na školách a programu Erasmus+. Celý rozhovor si můžeš poslechnout také na stránkách Rádia Čas.
1: Hádej, kdo přijde na snídani.
0: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
3: Tento pořad vám přináší statutární město Ostrava. Přetváříme Ostravu na moderní a bezpečné město v oblasti kultury, sportu, služeb a architektury.
4: Hity, které milujete. Radio Čas. Radio Čas. Hity, které milujete. Radio Čas. Hity, které milujete.

Proměňte. Hity, které milujete.

0: podprsenka. Takový symbol ženskosti, kontroly, svobody, možná i svádění a v neposlední řadě taky pohodlí, minimálně v poslední době. Podprsenka jako symbol mezi svobodou, estetikou a i nějakým tím společenským očekáváním. Témata, která dneska budeme probírat v Ženách v čase. Od mikrofonu vás zdraví Eva
1: a Lenka. A já jsem tedy nadšená a trošku překvapená, že se budeme až tak odhalovat, ale nemůžu si odpustit tuto otázku. Evy, krajkované, pohodlné, sportovní, jaké?
0: Leni, asi tě má odpověď překvapí, ale žádné. Já se přiznám, toto je veřejné přiznání. Já od roku, nebudu říkat ten rok, zkrátka už docela dlouho nenosím podprsenku.
1: Ano, takže člověk, který vytáhl tohle téma a je nadšen z něho, tak vlastně nemá nic. Takže ty nemáš ani zkušenost, nemůžeš vůbec vědět, o čem mluvíme.
0: Pozor, mám. A samozřejmě jednou za čas podprsenku obléknout musím, protože třeba nějaký konkrétní oděv si ji žádá a nelze být bez podprsenky. Takže v tu chvíli většinou sahám po krajkové, anebo potom mám i takovou jako hezkou, jednoduchou, hladkou. A pak tam mám zase další krajkové. Takže moje odpověď vlastně zní krajka.
1: Mě teď napadaly všechny pikantnosti prostě s těmi oděvy, s prací v televizi a podobně, ale nebudu je rozvádět. Já teda jsem zase na druhém břehu. Já jsem pořád takový ten druhý břeh a obhájce toho týmu té pohodlnosti. Takže samozřejmě taky doma něco malého krajkového mám, ale já to prostě nevydržím. Takže já dávám přednost té pohodě, sportovnímu stylu a typu, který mi nikde neškrtí. Krtí, než krábe a hlavně musím říct, že z některých modelů mě i bolela záda, takže já jsem pro pohodlnost.
0: Proč já jsem tohle téma vytáhla? Protože na mě skočil článek z letošního Vogue.
1: Ano.
0: A podle Vogue je trendem pro jaro a léto 2026 spodní prádlo, které jde vidět. To znamená ty transparentní vrstvy, krajka i dokonce sportovní střihy, ale ne zakryté pod oblečením, ale naopak velmi intenzivně přiznané. V podstatě podprsenka se stala součástí toho outfitu. Něčeho, co má být vidět. A já si uvědomuji, že mně se to vlastně líbí, protože to demonstruje tu ženskost i tu autenticitu, protože všichni to prádlo nosíme, takže proč ho nepřiznat?
1: Mně to z praktických důvodů přijde.

0: No.
1: To nebude úplně příjemná záležitost.
0: Ale přesto normálně byly kalhotky a opravdu i v nějakých videoklipech to je ještě vidět a byl to velký trend 90. Jednu chvíli to fakt frčelo.
1: No, tak to už si úplně asi nevybavuju, ale děkuji za toto obohacení. Myslím si, že to do svého šatníku úplně nezahrnu, ale měli bychom teda do svého šatníku a do svého oblékání ven a na ulici zahrnout podprsenku, která půjde vidět? No tak na to jsme se ptali naší modní guru a stylistky Petry Kasalové.
2: Na začátek si pojďme říct, že není prádlo jako prádlo, podprsenka jako podprsenka. Jestli chceme, aby to prádlo bylo přiznané, aby to bylo součástí outfitu, aby to bylo oku lahodící, tak samozřejmě musíme dbát na to, aby to prádlo bylo v top kondici, takže prostě žádný zašedlý, zapraný ramínka a nic takového, takže já bych spíš doporučovala třeba nějaký top prádlového typu nebo nějakou braletku nebo takovou třeba, jako nechci říct úplně sportovní podprsenku, ale něco, co nebude úplně taková ta opravdu jako tělová podprsenka, kterou nosíme jen tak třeba pod obyčejné tričko nebo košily.
0: No a my doufáme, že top a v kondici jsou pro vás taky Ženy v čase na Rádiu Čas.
3: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: vrchní téma žen v čase na rádiu Čas s Evou a Lenkou. No a podíváme se do 90. a na módní ikony, jako byla Madonna, Cher, pro mě i Britney Spears, tak Evi, protože ty ses na to tak těšila.
1: Já jsem se na to těšila, ano.
0: Tak řekni.
1: Za prvé, já jsem poslouchala Madonu. Ve své pubertě jsem fakt moc ráda poslouchala Madonu a asi mi vždycky i nějakým způsobem imponovala v tom, jak byla jinačí, jak se nebála vybočovat, zároveň nikdy nebyla úplně typicky krásná, nebyla to ta barbínka, ale byla to žena, měla ten obrovský sex appeal, úžasný hlas a zkrátka tam se to dobře nakombinovalo. A když se řekne Madonna a podprsenka, tak se jednoznačně vybavím takovou tu špičatou ikonickou podprsenku, pokud se nemýlím, tak ji dokonce navrhoval Jean-Paul Gaultier.
0: Je to tak a dokonce byla několikrát i v aukčních síních a prodávala se za desítky tisíc dolarů, takže velký trend tehdy. Měla jsi někdy takovou špičatou?
1: Takovou špičatou podprsenku se neměla, co ty, Leni.
0: Já ne, ale když se podíváme ještě dál do historie, když vyrůstala moje maminka, tak to jako kam se hrabe Madonna, co se tehdy šilo, jo? To tak bylo. Za nás potom už nastoupily pušapky, jestli si pamatuješ.
1: Já jsem měla svoji první pušapku i snad ve 14 letech. A pozor, to bylo také velké prozření, protože to už jsem tady možná otevírala. Já jsem v době puberty se opravdu hodně zženštila. Takže já jsem v tom období, dejme tomu od 14 do 17, měla prsa velikosti asi dvojky, trojky. A do toho jsem si dala tu masivní pužapku a najednou jsem začala sledovat ty první věmy, co vnímá ta mladá dívka, jak na to reagují chlapy.
0: Ano.
1: A reagovali na to velmi intenzivně.
0: Protože to se tehdy nosilo tak, že jste zvedli všechno, teď jste to připlácli a tam byl problém udělat nějaký svižnější pohyb v podstatě.
1: Souhlasím, ale musím říct, že opravdu pužapky jsem nosívala, nosívala jsem je ráda a v tom teen období jsem si teda jako i notně užívala ten vliv, který to mělo na tu mužskou populaci.
0: Já jsem teda taky párkrát zkusila, ale je fakt, že já jsem to do toho musela trošku nacpat. A hlavně mě to bylo extrémně nepříjemné. Jak to bylo vycpané, tak já jsem pořád nevěděla, jako kde, kam, co, jak to tam napasovat. To bylo jak Tetris nebo jako Lego, jo, kam to dát, aby to nějak fungovalo a aby to drželo. Takže potom jsem z toho odstoupila a měla jsem spíš, tehdy se říkalo kosticové.
1: Ale když se bavíme o těch devadesátkách, tak v podstatě právě ty ikonické kampaně značek spodního prádla v 90. letech zásadně, ale opravdu zásadně ovlivnily vnímání ženského těla po úplně celém světě. A poprvé se vytvořil opravdu masový globální standard takového toho žádoucího vzhledu.
0: Ano.
1: Takového toho, jak bychom měli vypadat, jak by měla vypadat naše ňadra. Že vlastně někdo nám zase promlouval do toho, jak bys ty měla správně vypadat.
0: A bohužel mám pocit, že se to udrželo až doteď, protože bychom mohli od podprsenek potom jít až po všechny ty plastické operace a podobně. Že si někdy říkám, když to teď vidím, jestli ty pušapky nebyly vlastně v něčem lepší, že se to dalo sundat. Protože když už říznete, tak už to jako nesundáte, no.
1: No, v podstatě dá se říct, že prsa jsme opravdu řešili vždycky. Jenom ten důvod se v průběhu života mění.
0: Ať už řešíte cokoliv, tak vám přejeme, ať jste spokojeni sami se sebou, ať už je to jakkoliv.

0: Hlavně pohodlí děvče. Ano, další kouzelná rada našich babiček na rádiu Čas v ženách v čase. A tahle věta zní docela jednoduše, ale když ji rozbalíme, tak je v ní vlastně trošku jiná filozofie těla, než jakou žijeme dneska. Protože my jsme si o tom tady povídali, zažíváme to škrcení, zažíváme to, že pro krásu se musí trpět, přizpůsobujeme se tomu ideálu krásy a na úkor vlastního komfortu. A tahle rada našich babiček, hlavně pohodlí děvče, to vlastně všechno smete ze stolu.
1: Teď si to úplně řekla a já začínám přemýšlet nad tím, kde se vzalo to pro krásu se musí trpět. Protože jasně, naše babičky toho měly mnohem víc na svých bedrech a na svých zádech, protože celá péče o rodinu nebylo všechno tak dostupné jako dnes, takže to vychází z té jejich životní zkušenosti. Ale kde se vzalo to pro krásu se musí trpět?
0: Leni, já to nevím.
1: To je co?
0: Ale taky jsem nad tím mnohokrát uvažovala. Ale třeba ještě co se týče toho spodního prádla, tak opravdu ženy trpí. Protože dnešní výzkumy ukazují, že až 53% žen popisuje nošení podprsenky jako nepohodlné. A 63% žen říká, že bez podprsenky se cítí komfortněji než s ní. Ale přesto drtivá většina ze zvyku i kvůli tomu sociálnímu očekávání ji prostě nosí.
1: A taky ten výběr té správné není vůbec žádná legrace, pokud tedy nenosíte to, co já, takže sportovní, že to je úplně v pohodě, ale jakmile chcete jít do nějaké krajky, kostice nebo pušapky, jak už jsme se o nich bavili, tak vybrat tu správnou, aby vás nebolela záda a hlavně taky někdo ji i potřebuje, že jo? Protože bylo více naděleno, je tam více radosti nahoře, ale je potřeba o to také lépe pečovat.
0: No a pokud té radosti nahoře není tak mnoho, tak se mnohdy... No a pokud té radosti není tak mnoho, tak klidně můžete přistoupit k tomu vlastně novému trendu, dá se říct, a to je no bra. Protože vypadá to, že 5 až 25% žen v západních zemích podprsenku vůbec nenosí, nebo ji nosí jen minimálně. A právě tenhle trend no bra se v posledních letech výrazně zrychlil hlavně u mladších žen. Ano, připisuju si kredit. Dostala jsem zase infuzi mládí, takže ano, já ten trend zastávám už roky a roky a řídím se radou mé babičky, hlavně pohodlí děvče.
1: Já to mám doma taky, teda ne já, ale můj přítel Marťa, tak ten je velký zastánce tohoto trendu a ten by za to klidně i bojoval a měl by členskou kartičku v předsednictvu.
0: Já si myslím, že muži jsou celkově velmi nakloněni tomuto trendu a já sama za sebe musím zodpovědně říct, jdu vám vstříc.
1: A já bych k tomu dodala snad jenom jediné a to, že bychom mohli konečně po těch letech zmínit to přísloví pro krásu se musí trpět. Na pro krásu vám musí trpět.
2: Rádio Čas. Hity, které miluje.

0: Ladíte Ženy v čase na Rádio Čas a dneska probíráme podprsenky. Prostě velmi důkladně až do toho posledního vlákna. Protože podprsenka není jenom to spodní prádlo, které nosíme, ale v tom historickém kontextu je to, dá se klidně říct, takový nástroj kontroly, ale i svobody.
1: No počkej, jaké kontroly? Ty k tomu máš určitě nějakou zajímavost, jak podprsenka funguje nebo souvisí s kontrolou.
0: Leni, když se nad tím zamyslíš, no. Tak v podstatě neustále se mění nějaké ideály krásy. Prostě každou dekádu se něco mění. Jak bychom měli vypadat, jak by měla vypadat naše postava, jakou bychom měli mít váhu. A součástí toho je samozřejmě naše podprsenka. A součástí toho je samozřejmě naše poprsí. A podprsenka nikdy opravdu nebyla jenom takový kus prádla, ale v různých historických obdobích fungovala jako nástroj formování ženského těla do té ideální podoby. To znamená, od korzetů, které velmi aktivně měnily držení těla, až po moderní push-up modely, které vytvářely ten dokonalý konkrétní estetický standard, který bychom měli každá z nás mít.
1: Ale to je pravda. A já jsem se na to takhle teda nikdy nedívala. Vždycky jsem brala podprsenku jako součást šatníku, takovou tu prostě základ, že si jdeš pro spodní prádlo a podobně. Ale nikdy mě nenapadlo, že i to v podstatě nějak manipuluje tím, jak vnímáme naše ženské tělo a co je v podstatě vhodné, nevhodné a jak by to mělo vypadat a kde by to mělo být.
0: Ale z čeho já sama mám obrovskou radost, tak to je to, že v poslední době dochází k docela zajímavého posunu. A dopředu ti řeknu, jsi toho součástí.
1: Opravdu?
0: Ano, opravdu? Ano, jsi trendy. Protože právě ty pužabky, o kterých jsme se bavili, jak to tam bylo nadspáno, jak jsme se nemohli pořádně hýbat, aby náhodou něco nevypadlo, tak prodej pužab podprsenek dlouhodobě klesá. Hmm. Zatímco naopak významně roste poptávka po sportovních a měkkých střizích, které tělo spíš tak nějak kopírují a má mu v něm být které tělo tak nějak víc kopírují, než mění. To znamená, že už to není o tom vytvořit ten ideál na první pohled, aby nám muži zatleskali, ale hlavně, abychom se cítili pohodlně.
1: Já si myslím, že to i souvisí s tím, co teďka v poslední době je víc a víc trendy, jak říkáš, ta pohodlnost a taková tepláková pohodlnost. Že už v podstatě je úplně jedno, jak vyjdeš ven, že jde to o tom, aby se cítila dobře a já třeba vidím i na ulicích čím dál tím víc lidí právě v teplákových soupravách, ve volných věcech a pod tím prostě člověk nechce mít úplnou krajku.
0: A mně je to teda velmi, ale velmi sympatické. Ale pokud bych se ještě vrátila třeba k tomu, co mě i utvářelo ten ideál krásy. Leni, koukala jsi někdy na obrázky nebo třeba přímo na nějaké přehlídky Victoria's Secret?
1: Ano, viděla jsem, ale jenom tak jako z rychlíku. Mě to nikdy příliš moc nezajímalo. Já jsem až později zjistila, proč se tomu říká andílci a podobně. Takže jenom tak jako z rychlíku, no. Ale tam jsou ty dámy hodně hubené, to já bych se do toho nevešla.
0: Jsou hodně hubené a já se přiznám, že v době, kdy jsem se třeba snažila zhubnout, dejme tomu v tom teen období, tak já jsem si vytiskla fotku jedné z těch modelek a dala jsem si ji na lednici, abych měla ten správný vzor. A musím zpětně konstatovat, že to byla totální hloupost, protože vlastně zpětně se ukazuje, že téměř každá z těch modelek procházela těžkou poruchou příjmu potravy, přijímali enormně málo jídla, trýznili to své tělo, ale potom teda vytvořili ten wow efekt na přehlídkových molech. A tohle není určitě cesta, kterou bych chtěla následovat.
2: Mám to ukončit?
1: Ne,
2: já to neukončím.
0: A tohle určitě není cesta, kterou bychom chtěli následovat. Ladíte Ženy v čase na Rádio Čas.
3: Kritiky, které milujete. Rádio Čas.

0: Rádio Čas vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
1: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
2: Já chci hot dog.
3: Já mám chuť na matcha latte.
4: Taky beru hot dog a klid v autě.
1: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
5: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.

0: Classic Box Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádiu Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině na Rádiu Čas. Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.
1: Někdy je to tak a nezmůžeš s tím nic.

0: Naším tématem v ženách v čase celou dobu je spodní prádlo, tedy ten vrchní díl podprsenka. My jsme se bavili o materiálech, o krajkách, o tom, jak se nám nosí, jak to do toho pasujeme a podobně. Ale pojďme si taky říct, že tohle spodní prádlo má vliv i na to, jak se cítíme a jak vnímáme to naše ženské tělo. Že to není jenom kus oblečení, ale i taková malá psychologie.
1: Rozhodně, protože to, co máme nejblíž tělu, má možná mnohem větší vliv na naši psychiku, než si vůbec připouštíme. To znamená, že to spodní prádlo není jenom o tom, jak to vypadá navenek, ale o tom, jak se v něm cítíme v průběhu dne, kdy ho nosíme jenom my sami.
0: Já jsem si teď uvědomila přesně ten pocit, když jdeš do toho divadla, jak máš ty šaty, ve kterých si nemůžeš úplně sednout, musíš to vydržet, ty to tlačí všude, kde může, podpatky, silonky, pak nějaké hezké spodní prádlo, aby to vypadalo, a to hodně ovlivňuje to, jak se chováš, jak se pohybuješ a podobně, a to říkám ten extrém, ale přece jenom je to něco, co u sebe máme každý den, celý den.
1: Přesně, a výzkumy z oblasti tělesného vnímání ukazují, že dlouhodobé nepohodlí v oblečení může zvyšovat mikrostres v průběhu celého dne, i když si ho vlastně ani pořádně neuvědomujeme. Tělo je totiž pořád v nějaké drobné adaptaci na tlak, na sevření nebo na omezení pohybu, a to se samozřejmě potom projevuje na tom, jak se chováme, jak se cítíme, co za sebe vyzařujeme, jak mluvíme, zkrátka to, jaké máme spodní prádlo, může zcela a naprosto zásadně ovlivnit celý náš den.
0: Mně úplně napadla ta situace, jak sedíš s někým, s kým ti není úplně dobře, jo, jak na tebe něco jede a ty se na něho tak podíváš a řekneš, dneska krajka? nebo počkej, dneska se to zařezává?
1: A nebo to můžeš udělat naprosto naopak. Že ve chvíli, kdy sedíš s tím člověkem, se kterým ti není dobře, tak mu řekneš, promiň, já jsem si dneska vzala nepohodlnou podprsenku, já už musím jít domů. Děkuju.
0: Jo, tak myslím si, že touto větou by se rozbila hodně konverzací a byla by to velmi účinná věta. Každopádně doufám, že vy všichni, kdo ladíte Rádio Čas a Ženy v čase, tak dáváte přednost pohodlí a že je vám pohodlně i s námi.
1: A my se na vás budeme těšit zase příští týden na vlnách Rádia Čas. Ty, které miluje.

Rádio Čas a teď už od Aleše Šklobala na pohodovou sobotu a víkend a ke snídani samozřejmě dobrou chuť. Tady lehce závidíme, že teď můžete snídat třeba posteli. Takže dneska, když se mrkneme na oblohu, na obloze oblačno, naměříme až místy kolem 30 stupňů a přidají se také bouřky a místy dešťové přehánky, ale já si myslím, že tohle budeme kvitovat. Tak jo, jste s Rádiem Čas a to znamená hity, které milujete všude kolem vás.

0: Klimatizace, kostky ledu, chlazené nápoje, nanuky, stín nad hlavou, ano, to všechno se dneska určitě bude počítat. A tak ta horka zvládněme, ale i přesto. Léto, voní, že jo. Nejen to teplo, ale také zážitky, prázdniny, cestování, dobrodružství a tak dále, takže užívejme. Od Aleše Šklobala k víkendovému snídani dobrou chuť a teď už třeba osvěží hity, které milujete. Tady od nás z Rádia Čas. A za chviličku prolistuju kalendář a podíváme se na narozeniny slavných. Tak zůstaňte s námi a hezké dopoledne, nebo chcete-li ještě ráno?
1: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Hudovou sobotu s Rádiem Čas je úplně jasné, že i dneska se bude slavit narozeniny, svátek a slavit budou také slavní. Takže tady bych řekl klidně klobouk dolů, protože 91 dneska slaví Ladislav Trojan. Herectví ho zaujalo už na gymnáziu, tady dostal první šanci, hrál v Gogolově ženitbě. No a po dokončení studia, tedy na Gimplu, se na hereckou dráhu vydal. 64 dneska oslaví učitelka z Pupenda Hana Seidlová. Narodila se v Písku, vystudovala konzervatoř v Praze a od roku 2000 je potom členkou divadla pod Palmovkou. Ještě tady mám události k dnešnímu 1. srpnu. V roce 1976 jezdec Formule 1 Niki Lauda havaroval na německém okruhu Nürburgring. Událost změnila bezpečnostní opatření v těchto závodech. A ještě třeba 1. srpna 1981 zahájila vysílání americká televizní stanice MTV. Toto letí. Tak v kalendáři dneska si se dobře dívám a dívám se dobře, je Oscar. Pánové, užijte si svátek a také oslavy a všem oslavencům vůbec písnička z Rádia Čas. No a dál hity, které milujete. Pohodový víkend s časem.
1: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Missing home. Only know you love her when you let her go.
1: No, co si budeme, sletí to do podzimu, není už tak daleko a je tady mega koncert Rádia Čas. Letos opět s hvězdnou line-up. Ano, letošní megáč Rádia Čas bude výjimečný, protože svou hudební zastávku na mega koncertu Rádia Čas bude mít kapela Europe. Do Ostravy přijede v rámci evropského turné k 40. výročí vydání svého nejslavnějšího alba. To album se jmenuje Final Countdown a z něj si tohle neodpustíme. It's the final countdown. Tahle v Ostrava aréně určitě zazní a našimi dalšími hudebními gratulanty dál budou David Koller, Petr Janda s Olympikem a budou s námi Leny a speciální host Marpo. Takže samozřejmě platí 21. listopad, Ostrava Arena, lístky koupíte přes cazradio.cz a já mám pocit, že stále je nejlepší, takže můžete vybrat podle svého gusta, moc se na vás těšíme. Za chviličku budu mít pro vás jeden fantastický tip na film, který bude mít v českých kinech premiéru, tuším, že to bude listopad, tak počkejte si na podrobnosti, no a k víkendu samozřejmě i hity, které milujete. Pojďme na muziku.
2: Až pojedete kolem dokončené stavby, budete vědět, že jste byli u toho.
3: Nová škola, bytový dům nebo třeba domov pro seniory, toho všeho můžete být součástí.
4: Přidejte se ke KP Revital. Aktuálně hledáme přípraváře výroby a stavby vedoucí.
3: Lidi, kteří chtějí za sebou mít něco skutečného.
4: Protože když už něco stavět, tak pořádně.
5: KP Revital Ostrava.
3: Vaše práce,
4: vaše stopa.
3: KP Revital.cz. Stavíme na důvěře.

0: No, přiznám se, dlouho už jsem nebyl v Keni a ten důvod možná, proč do Kenya zajít a všechno to napravit, je tady, protože příběh, který inspiroval miliony fandů, se letos v listopadu opět vrátí do kin. Ten film se jmenuje I Play Rocky, je to životopisné drama a ukáže, jak tehdy neznámý Sylvester Stallone riskoval úplně všechno, aby si splnil svůj sen. On napsal scénář k Rockymu za pouhé 3 dny. Tohle je fenomén. On se potýkal nebo měl velké finanční problémy a přesto odmítl nabídku, když s tímto scénářem šel do Hollywoodu, že mu za něj vyplatí 360 tisíc dolarů za jeho prodej. Kdyby tedy hlavní roli nehrál on, kdyby hrál někdo jiný. Oni producenti zvažovali hvězdy jako Ryan O'Neill nebo Burt Reynolds a nebo také James Caan, ale Stallone tedy trval na tom, že Rockyho teda bude hrát on, anebo prostě scénář neprodá, že si ho nechá pro sebe, že ho prostě nepustí do toho filmového světa. Podle odborníků šlo v Hollywoodu o naprosto výjimečné rozhodnutí, ale jeho risk se vyplatil, protože film Rocky, a to už teď dobře víme, po premiéře v roce 1976 se stal celosvětovým megahitem. Jinak nový film připomene, že někdy se tedy vyplatí věřit sám sobě, tedy víc než těm milionovým nabídkám. Tak to byl kinotip, teď ale tipy hudební, které milujete, jsme Rádio Čas, zůstaňte s námi, zůstaňte s rádiem, které máte rádi.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo u nás za 54,90. Cukr bílý krupice kilo s apkou za 9,90. A zlaté věnečky 150 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.

0: Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu v Ostravar Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz.
1: Čas. Rádio Čas.

0: Jsem rád, že ladíte Rádio Čas, pohodový víkend od Aleše Škobala. Jak to dneska plánuje počasí, tak dnes oblačno i zataženo, přechodně i polojasno. Přidají se přehánky, místy, bouřky, nejvyšší teploty. Naměříme 28 a 33 stupňů v maximech. Tak po desáté se staví Milan Galnár z horoskopy, ale teď už muzika a dál hity, které milujete z Rádia Čas, a bude 10.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: A dobře, a v tom lese jako jenom běhá? Jakože prostě tam někde musí být nějaké vnoře nebo něco?
3: Nemůže běhat, ti napovím.
2: Protože nemá...
3: Nožičky.
2: Nějaké lise, beznohé zvíře.
3: Když na to šlápneš, tak to může i křupnout.
2: Vajíčko, ale vajíčko není zvíře. Hlemíš?
3: Ano.
2: Bože.
3: Kvízy všeho druhu, každý všední den mezi 6 a 9.
1: Rádio Čas.
4: Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Rádio Čas a také Aleši Štlbal, vaši víkendoví parťáci. Možná hrajeme teď na koupališti, jsme s vámi na zahradě, na cestách, v autě, garáži, balkóně, já nevím, snídaní na pláži a tak dál. Jsme rádi, že nás ladíte. A tak na oplátku, i ty, které milujete. Za chviličku Eva Rigler a jste s rozumem, ale staví se také z horoskopy. Milan Gelnár, zůstaňte s námi.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Právě teď přišel čas na dobrý pořad. Jeste s Rozumem na rádiu Čas. Věděli jste, že?
1: Rohlík. Pro někoho taková naprostá klasika. Pro jiného symbol nezdravého jídelníčku. Protože bílé pečivo, že jo? Ale samotná historie rohlíku sahá až do 13. století. Jeho předchůdcem bylo rakouské pečivo známé jako Kipferl. A to má právě tvar toho jemně zahnutého půlměsíce. Je vláčné a měkké, stejně jako ten náš známý tukový rohlík. A zajímavé je i to, že tohle pečivo existovalo už dávno předtím, než svět poznal dneska tak oblíbený a legendární croissant. A samotný tukový rohlík, ten, který známe

0: Sám o sobě rozhodně není žádným peklem. On je problém spíše v tom, že řada konzumentů má tu tendenci vzít vždycky jednu konkrétní potravinu a to označovat jako špatnou a případně ji různě demonizovat. Ale jak možná víme, tak ve výživě vždycky záleží na celkovém kontextu toho jídelníčku, případně na četnosti zařazení té dané potraviny. A ano, samozřejmě klasický rohlík má třeba méně vlákniny než doporučované celozrnné varianty, ale zase záleží, co si k němu příkladně přiložíme a určitě může být i fajn součástí jakéhokoliv jídelníčku.
1: Takže rohlíku se určitě bát nemusíme. Mnohem důležitější než ten jeden samotný rohlík je to, co si do něj dáme. Když ho totiž doplníme kvalitní bílkovinou, zeleninou a třeba i trošku zdravých tuků, tak může být součástí krásně vyváženého jídelníčku.
2: Tak teď už to víte.
3: Hádej, kdo přijde na snídani.
4: Naším pátečním hostem byla magistra Andrea Hofmanová, radní města Ostravy. Povídali jsme si například o vzdělávání na školách a programu Erasmus+. Celý rozhovor si můžeš poslechnout také na stránkách Rádia Čas.
3: Hádej, kdo přijde na snídani.
2: Dobré ráno, Moravo. Na Rádio Čas.
5: Tento pořad vám přináší statutární město Ostrava. Přetváříme Ostravu na moderní a bezpečné město v oblasti kultury, sportu, služeb a architektury.
6: Hity, které milujete.
2: Rádio Čas. Pojďte se bavit.
7: Rád pozvu do čtenářské zóny Čti za nároďák, která před fotbalovým zápasem FC Baník Ostrava, SK Slavia Praha vyroste přímo v areálu městského stadionu v Ostravě v rámci celostátní kampaně pro podporu čtenářské gramotnosti. Čeká vás tady společné čtení s Jakubem Knihákem, dále legendou FC Baník Ostrava Václavem Svěrkošem, primátorem města Ostravy Janem Dohnalem a herci Vladimírem Polákem a Jiřím Sedláčkem a také spisovatelkou Romanou Vaverovou. Akce startuje dneska od 15.30. Tak skvělé zážitky, bavte se dobře.
6: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Pohodový víkend s Rádiem Čas a k tomu jménu Aleš. Teď ve studiu Rádia Čas přibude jméno Milan. Milane, zdravím své jedno velké ucho, co nás čeká o víkendu v rámci horoskopu.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
2: Sobota bude dnem v celku příjemným. Převládat na nebi budou silné aspekty souladné vítané nad těmi problémovými konfliktními. Problematické ale budou vztahy mezi muži a ženami. Zde bude docházet k většímu množství nedorozumění. Týkat se budou především věcí spojených s egem, kdy si partneři budou navzájem vyjasňovat a dokazovat, na čí straně je pravda, a ani jedna strana nebude ochotna připustit, že je pravda na té straně druhé. Neděle bude obdobná, ale míra konfliktu bude menší, kdy více se bude prosazovat rozum a praktičnost, pragmatičnost. Dařit by se ale mělo podrazům a podvodům, a to zejména v oblasti vztahů milostných. Bude tak rozumné věci nepokoušet a raději se snažit vycházet si vstříc, než si navzájem škodit. Hvězdný víkend, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gellner.
1: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Jsem rád, že u vás hrajeme, jsme Rádio Čas, ono ne, nadarmo se říká všechna sláva polní tráva. A tak tady mám jeden příklad, dcera hollywoodských hvězd Toma Cruise a Katie Holmes udělala takový zásadní životní krok, 20-letá Suri si podle amerických úředních záznamů oficiálně změnila příjmení, takže místo slavného jména Cruise teď používá Noel. Toto jméno odkazuje na její maminku, jinak tohle jméno se už objevilo dříve, například při středoškolské maturitě, to byl červen 2004. Teď studuje Suri vysokou školu v Pensylvánii, no a před veřejností se víceméně schovává, prostě se lidem tak trošku vyhýbá. No, nezávidím, ale každé pro má své proti, tak ať pro jsou hity, které milujete, takže jdeme za muzikou z Rádia Čas, hrajeme hity, které milujete, ať mají tu třeba sílu osvěžit v tom počasí, které dneska za okny máme.
1: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz

0: Film Time na Rádiu Čas. Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Film Time je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte! Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádiu Čas.
1: Rádio Čas. Hit.

0: Rádio Čas i o víkendu s vámi, tak co plánuje obloha? Dneska oblačno a zataženou, přechodně i polojasno. Přidají se přehánky, místy bouřky. Nejvyšší teploty vysoké, tropické 28 až 33 stupňů. Takže od Aleše Šlobala hezké léto a víkend s Rádiem Čas. No a hity, které milujete. Bude 11.
1: Rádio Čas vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
2: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: A dobře, a v tom lese jako jenom běhá? Jakože prostě tam někde musí být nějaké v noře nebo něco.
4: Nemůže běhat, ti napovím.
3: Protože nemá...
4: Nožičky.
3: Nějaké lise, beznohé zvíře.
4: Když na to šlápneš, tak to může i křupnout.
3: Vajíčko, ale vajíčko není zvíře. Hlemíš.
4: Ano.
3: Bože.
4: Kvízy všeho druhu, každý všední den mezi 6. a 9.

0: Tak opět hezký víkend s Rádiem Čas, se s vámi Aleš Koubal za okny opět, no, léto na 100%, ale je horko a to víme, umí své. A tak určitě nezapomínejme na pitný režim, alespoň 2 litry vody. Tohle je na tropy nejlepší. A na sportovní aktivity, raději večer anebo brzo ráno. Tak nedávno jsem narazil na nadpis, po čem muži touží, tak schválně, jestli to bude pasovat, pánové, počkejme si na to. Podrobnosti za pár minut, ale teď dál hity, které milujete, ať třeba lehce osvěží. Při tom parnu, horku při tom létě, které dneska máme opět za okny.
1: Hity, které milujete.

0: Určitě mi dáte za pravdu, že průzkumy jsou dneska úplně na všechno a tak jeden takový ze života tady mám, po čem my muži ve vztahu opravdu toužíme. Takže na tohle jsem narazil a hned jsem samozřejmě, mě to zajímalo, jsem zvědavý, tak jsem četl dál, jestli to je pravda. A tak schválně, chceme, aby nás partner bral takového, jací jsme. Chceme slyšet obyčejné ocenění, třeba to snídaní drahoušku dneska do postele bylo báječné. Chceme klidný domov, ne stále o něco bojovat a něco dokazovat. Chceme partnerku, která umí naslouchat a potom důvěra, to je alfa, omega vztahu. A pak je tady respekt a také blízkost, která není jenom fyzická. Tak co, pánové, sedí to. Ale pojďme dál, z rádia Čas hity, které milujete. A pozor, nejčaroděj, Harry Potter se zastaví v Praze. Podrobnosti přidám za chviličku. A hezký víkend, chcete-li sobotu, s rádiem Čas.
1: Mami, tati, ještě sem a ještě tam a ještě do vody.
2: Znáte ten den, kdy dětem energie nikdy nedojde? Léto u Hlučínského jezera si děti i rodiče zamilují. Brouzdaliště, hřiště a plovoucí mola pro nekonečnou zábavu. A rodiče, ti si konečně stihnou i dopít kávu.
3: Přijeďte třeba na víkend.
2: Info a webkamera na www.sak-hlučin.cz.
4: Až pojedete kolem dokončené stavby, budete vědět, že jste byli u toho. Nová škola, bytový dům nebo třeba domov pro seniory, toho všeho můžete být součástí.
5: Přidejte se ke KP Revital. Aktuálně hledáme přípraváře výroby a stavby vedoucí.
4: Lidi, kteří chtějí za sebou mít něco skutečného.
5: Protože když už něco stavět, tak pořádně.
6: KP Revital Ostrava.
4: Vaše práce,
5: vaše stopa.
4: KP Revital.cz. Stavíme na důvěře.
7: Hity, které milujete.

0: Weasley. A já Harry. Harry Potter. Granger a Hermiona. A ty jsi... Ron Weasley. Těším.
1: Fandové Harryho Pottera teď určitě zbystří. Výstava Jedinečný svět Harryho Pottera a filmu o něm míří do Prahy. Pozor, už od 6. srpna, to je příští týden, bude v Expo Praha Letňany. Tady můžete tedy prohlížet a hezky zblízka nejrozsáhlejší putovní výstavu, která kdy byla vytvořena do současné doby a okouzlila, pozor, už více jak 4 miliony fandů po celém světě. Takže filmové rekvizity, kostýmy, prostě jedinečný svět nejlepšího čaroděje světa jako na dlani. No a kouzelnou moc má určitě i muzika, tak naladí, pozbudí, ať to platí, hrajeme hity, které milujete. Jo a dneska při tom horku určitě nezapomínejte na pitný režim, jak vždycky čtu, tak alespoň 2, 2,5, 3 litry vody, ať nás nebolí hlava. A z muziky určitě ne, ta taky osvěží, jsme Rádio Čas.
2: Rádio Čas.

Tak zrovna před chviličkou jsem přemýšlel, co dneska k obědu, a tak trošku závidím vám, protože tahle povinnost vám rovnou a ve vaší firmě může odpadnout. Abych to vysvětlil, stačí registrace vaší firmy pomocí formuláře přes náš web, no a naladit Rádio Čas, a každý všední den potom mezi 11. a 12. hodinou čeká, že vám zavolám, tedy jedné z firm, která se přihlásila do soutěže. Vy zvednete telefon, pokud bude důkaz, že u vás hraje Rádio Čas, tak máte oběd zdarma. Pro vás i vaše kolegy. Takže od pondělka buďte opět ve střehu, my servírujeme a vy si můžete pošmáknout. Ale i něco pro uši mám z Rádia Čas. Dál hity, které milujete.

0: Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energie mi. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemi.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energie mi. Jedině na Rádiu Čas.
1: Rádio Čas, kam za sportem.
2: A tohle je určitě skvělý prázdninový tip. Hangar Ostrava zve malé i velké do největšího lezeckého centra v Moravskoslezském kraji. Užijete si moderní lezecké stěny, vaše děti bude bavit pohybový park. Ať už jste zkušení lezci, anebo si chcete lezení vyzkoušet poprvé, tak Hangar Ostrava je místem, kde si to skvěle užijete, užije si to tady celá rodina. Takže já tady z časáckého studia rád popřeju skvělé prázdninové zážitky. No a dál muzika, kterou máte rádi, tedy z Rádia Čas, to jsou hity, které milujete.
3: Rádio Čas.

0: Rádio Čas, váš víkendový parťák od Aleše Škloba, dobrou chuť k obědu, ke všemu, co si dáte, ke všem těm mňamkám sobotním a svátečním. No a k tomu i pohled na oblohu, dneska oblačno, místy přehánky a můžou se přidat bouřky. Na teploměrech naměříme, tropických 30 až 33 stupňů. Pohodový víkend s Rádiem Čas, zůstaňte s námi.
1: Dobré ráno, Moravo. Dobré ráno, Moravo.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
3: Naším pátečním hostem byla magistra Andrea Hofmanová, radní města Ostravy. Povídali jsme si například o vzdělávání na školách a programu Erasmus+. Celý rozhovor si můžeš poslechnout také na stránkách Rádia Čas.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
1: Dobré ráno, Moravo. Na Rádio Čas. Tento pořad vám přináší statutární město Ostrava. Přetváříme Ostravu na moderní a bezpečné město v oblasti kultury, sportu, služeb a architektury.
2: Hity, které milujete.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
4: A dobře, a v tom lese jako jenom běhá? Jakože prostě tam někde musí být nějaké v noře nebo něco.
5: Nemůže běhat, ti napovím.
4: Protože nemá...
5: Nožičky.
4: Nějaké lise, beznohé zvíře.
5: Když na to šlápneš, tak to může i křupnout.
4: Vajíčko, ale vajíčko není zvíře. Hlémíš?
5: Ano.
4: Bože.
5: Kvízy všeho druhu, každý všední den mezi 6 a 9.
1: Rádio Čas.
2: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Také spolednem od Aleše Školbala dobrou chuť. Já si na oběd ještě chviličku počkám, ale jedeme ke tkýni a znáte to, že jo? Co oběd, to kilečko nahoru. Tak ať chutná všechno, co si dáte, za chviličku pozvu do Hollywoodu. Tom Cruise prožívá teď něco, čím se asi chlubit nechce. Víte to za chviličku a dál se Rádia Čas hrajeme hity, které milujete.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Rádio Časy s vámi, to sobotní od Aleše Škobala. Další hity, které milujete tady z časáckého studia, tě osvěží do toho horka, které máme za okny. Ono víte co, ne, nadarmo se říká všechna sláva polní tráva. Tak jeden příklad tady mám za všechny. Dcera hollywoodských hvězd Toma Cruise a Katie Holmes udělala takový významný životní krok. 20letá Suri si podle amerických úředních záznamů oficiálně změnila příjmení. Místo slavného jména Cruise používá Noel, což odkazuje na její matku. Tohle jméno už se objevilo dříve, jak jsem se dočetl, při středoškolské maturitě, to byl červen 2024, kde už vystupovala bez příjmení Cruise. Suri dneska studuje vysokou školu v Pensylvánii, no a veřejnosti se spíše vyhýbá. Já vždycky říkám, nezávidím, ale každé pro má své proti. A já věřím, že pro teď budou mít hity, které milujete z Rádia Čas. Tak pohodový víkend.
1: Rádio Čas vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na

0: Rádio Čas ano, váš víkendový parťák, rádi jsme s vámi. Já mám pro vás tip dnes odpoledne na Rádio Čas podcast Energiemi. No a v něm třeba jak moc se naše emoce propisují do těla. Jsou pevné svaly známkou zdraví, anebo proč je lepší zpomalit, než se hnát za skvělým výkonem. Takže nejen o tom si Eva a Martin Rikler budou povídat s Radkem Lacim, pohybovým terapeutem, který spojuje práci s tělem a emocemi. Podcast Energiemi startuje dneska ve 14 hodin, takže pokud budete u toho, určitě to budou zajímavé věci. Já mám pro vás hity, které milujete, jsme Rádio Čas.
1: Hity, které milujete, Rádio Čas.

0: čas. Hrajeme letní hity, které milujete.
1: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

0: Jsem rád, že u vás hrajeme, jsme prázdninové Radiočas a já tady mám teď jednu a já řeknu úžasnou filmovou zprávu. Ono, nechce se tomu ani věřit, ale komedie Vesničko má středisková oslavila 40 let od premiéry. Jinak scénář vzniknul úplnou náhodou. Zdeňkovi Svirákovi proplatili omylem scénář na film Na samotě u lesa dvakrát. A tak musel vlastně za jediný den napsat námět k filmu na 7 stran, aby to šéf tvorby mohl zahladit, že jo. Scénář si při jedné cestě potom na nějaké to představení četl i režisér Jiří Menzel a po jeho přečtení měl jasno, tohle beru, tohle musíš dodělat, tohle prostě natočím. Natočil. Skvělá plejáda herců, ano, známe Hrušinský, Libuška Šafránková, Labuda Hártel nebo Jánoš Bán jako Otík. Řidiče místo třeba Labudy měl hrát Nárožný, ale nakonec Labuda jako Pávek zůstal. No a věděli jste, že Vesnička získala nominaci na Oscara a že v kině je vidělo zhruba 4,5 milionu diváků. Palec nahoru. A ještě něco nezapomenutelné jsou hlášky z filmu. Třeba pan Hrušinský jako doktor Skružný.
1: Ono už těch krás ubejvá, ale něco pořád ještě máme. Nějaký lesy nám zbyly, pivo máme dobrý, někdy. A holky, Karle, holky máme nejkrásnější na světě. Tam se hrabou Španělky nebo Taliánky, většinou mají kozinovi. Všim si si, kolik těch našich holek chodí bez podprsenky.
2: Všim.
1: Téska modelit.
3: Za námi týden plný výher.
4: Rozdali jsme lístky na Queenie, Marka Ztraceného, Havířovské slavnosti a kupu dalších. Megaléto na Rádiu Čas jede naplno. Další dávka vstupenek tě čeká už v dalším týdnu.
3: Od pondělí opět startujeme. Megaléto Rádia Čas. Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastíra v Čutkovské dolině na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas.

0: balíčka do jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
2: Rádio Čas. Pojďte se bavit.
3: Rád pozvu do čtenářské zóny Čti za nároďák, která před fotbalovým zápasem FC Baník Ostrava, SK Slavia Praha vyroste přímo v areálu městského stadionu v Ostravě v rámci celostátní kampaně pro podporu čtenářské gramotnosti. Čeká vás tady společné čtení s Jakubem Knihákem, dále legendou FC Baník Ostrava Václavem Svěrkošem, primátorem města Ostravy Janem Dohnalem a herci Vladimírem Polákem a Jiřím Sedláčkem a také spisovatelkou Romanou Vaverovou. Akce startuje dneska od 15.30. Tak skvělé zážitky, bavte se dobře.
4: Hity, které milujete.

0: hity, které milujete.
1: Příběh z Leporella, skládám stránku ke stránce.

0: I po 13. z Rádia Časy, ty, které milujete, je s vámi Aleš Šklobal. Co slibuje dnešní obloha? Tak bude oblačno, místy přehánky a můžou se přidat bouřky. Na teploměrech naměříme 30 až 33 stupňů. Zítra tedy v neděli oblačno až polojasno a lehce se ochladí. V odpoledních maximech naměříme 27 stupňů. Pohodový víkend s Rádiem Časy a abych nezapomněl, za chviličku se z horoskopy staví Milan Galnár.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: A dobře, a v tom lese jako jenom běhá? Jakože prostě tam někde musí být nějaké v noře nebo něco?
3: Nemůže běhat, ti napovím.
2: Protože nemá...
3: Nožičky.
2: Nějaké lise, beznohé zvíře.
3: Když na to šlápneš, tak to může i křupnout.
2: Vajíčko, ale vajíčko není zvíře. Hlémíš?
3: Ano.
2: Bože.
3: Kvízy všeho druhu, každý všední den mezi 6 a 9. Rádio.

Rádio Čas, váš víkendový parťák, od Aleše Šklubala tady z časáckého studia. Zvládejte ta horka a každé deci vody se dneska určitě počítá. To je na horko vůbec to nej. Teď se zeptám, ujede vám někdy sprosté slovo? Ano, vím, komu ne. A tak proč je zdravé si tak trošku zanadávat? Víte, za pár minut. Teď naopak do pohody. Z Rádia Čas, hity, které milujete. Třeba k vodě, do stínu, na balkon, do garáže, na zahradu. Prostě všude, kde nás dneska ladíte. Rádio Čas.

0: A teď se zeptám, ujede vám někdy sprosté slovo a komu ne, že jo, jsme na tom asi všichni stejně a jsme na tom v tom případě dobře. Buďme v klidu, protože patříme mezi ty, kteří jsou upřímnější a možná i lehce zdravější. V té mírné formě je totiž nadávání zdravé. Ono pomáhá pustit páru, to víme všichni dobře, no a navíc částečně přispívá ke kreativitě. Ono nadávky dodávají našemu tělu prý více tvůrčí energie a průzkum dokonce uvedl, že nadávky jsou jazykem bohatých emocí, ale i tady platí samozřejmě všeho s mírou. Tak já to vidím opět na muziku z Rádia Čas, tady od Aleše ze studia Hity, které milujete, ať osvěží.
1: Rádio Čas. Hrajeme letní hity.

0: s vámi už jste dneska odpoledne měli kafe, já stíhám až teď. Ono, káva naladí, pozbudí a Češi a kafe, před malou chviličkou jsem se dočetl, že to jde k sobě, protože ročně vypijeme 4,3 kg kávy na hlavu, což je méně než ve Švýcarsku, Německu nebo Itálii, ale když kafe do toho horká, tak já vždycky preferuju ledovou kávu, tohle pozbudí i ochladí, tak zkuste. A třeba ke kávičce, hity, které milujete. A za chviličku, Milan Gelnár z Horoskopy. Radio Čas.
1: Hity, které milujete.

0: Pohodový víkend s Rádiem Čas a k tomu jménu Aleš. Teď ve studiu Rádia Čas přibude jméno Milan. Milane, zdravím své jedno velké ucho, co nás čeká o víkendu v rámci horoskopu.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
2: Sobota bude dnem a vcelku příjemným. Převládat na nebi budou silné aspekty souladné vítané nad těmi problémovými konfliktními. Problematické ale budou vztahy mezi muži a ženami. Zde bude docházet k většímu množství nedorozumění. Týkat se budou především věcí spojených s egem, když si partneři budou navzájem vyjasňovat a dokazovat, na čí straně je pravda, a ani jedna strana nebude ochotna připustit, že je pravda na té straně druhé. Neděle bude obdobná, ale míra konfliktu bude menší, kdy více se bude prosazovat rozum a praktičnost, pragmatičnost. Dařit by se ale mělo podrazům a podhodům, a to zejména v oblasti vztahů milostných. Bude tak rozumné věci nepokoušet a raději se snažit vycházet si vstříc, než si navzájem škodit. Hvězdný víkend, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gellner.
1: Rádio Čas vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Jurt Mix, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
4: Tento týden u nás. Plnotučné mléko Albert litr s apkou za 9,90 a slunečnicový olej Majola litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.

0: Rádio Čas. Rádio Čas. Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo. Rádio Čas, kam za sportem.
1: A tohle je určitě skvělý prázdninový tip. Hangar Ostrava zve malé i velké do největšího lezeckého centra v Moravskoslezském kraji. Užijete si moderní lezecké stěny, vaše děti bude bavit pohybový park. Ať už jste zkušení lezci, anebo si chcete lezení vyzkoušet poprvé, tak Hangar Ostrava je místem, kde si to skvěle užijete. Užije si to tady celá rodina. Takže já tady z časáckého studia rád popřeju skvělé prázdninové zážitky. No a dál muzika, kterou máte rádi, tedy z Rádia Čas, to jsou hity, které milujete.
2: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Rádio Čas a hity, které milujete, ale k tomu i po 14. hodině pořád energiemi s Martinem a Evou Rigler. Nenechte si ujít, teď ale předpověď počasí, jak to bude vypadat s oblohou, dnes oblačno, místy přehánky a můžou se přidat bouřky. Na teploměrech budeme měřit 30 až 33 stupňů. Zítra tedy v neděli oblačno až polojasno a lehce se ochladí, v odpoledních maximech naměříme 27 stupňů. Pohodový víkend s Rádiem Čas a bude 14.
1: Dobré ráno, Moravo.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
3: Naším pátečním hostem byla magistra Andrea Hofmanová, radní města Ostravy. Povídali jsme si například o vzdělávání na školách a programu Erasmus+. Celý rozhovor si můžeš poslechnout také na stránkách Rádia Čas.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
1: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas. Tento pořad vám přináší statutární město Ostrava. Přetváříme Ostravu na moderní a bezpečné město v oblasti kultury, sportu, služeb a architektury.
2: Hity, které milujete.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
4: A dobře, a v tom lese jako jenom běhá? Jakože prostě tam někde musí být nějaké vnoře nebo něco.
5: Nemůže běhat, ti napovím.
4: Protože nemá...
5: Nožičky.
4: Nějaké lise, beznohé zvíře.
5: Když na to šlápneš, tak to může i křupnout.
4: Vajíčko, ale vajíčko není zvíře. Hlemíš?
5: Ano.
4: Bože můj.
5: Kvízy všeho druhu, každý všední den mezi 6 a 9.
1: Rádio Čas. Energiemi. Energiemi. Podcast, který vás nabije energií.
6: Já vás vítám u poslechu podcastu Energiemi, podcastu o životním stylu, o radosti ze života, o zdraví fyzickém i psychickém, no a hlavně o té správné energii. Jak moc se emoce propisují do naší fyzické schránky? Jsou silné a vyrýsované svaly známkou toho zdravého a správně fungujícího těla? Proč bychom se měli koncentrovat na naše břicho? A proč bychom měli taky notně zpomalit? No tak nejenom o tom si budeme dneska povídat.
1: Hra s energiemi. S Evou Rigler.
6: Lektor pohybu, který spojuje práci s tělem a emocemi. Už jako dítě v dětském domově objevil, že pohyb může být víc než jenom fyzická aktivita. Je totiž způsobem, jak uvolnit to, co uvnitř bolí a tlačí. Z vlastní zkušenosti ví, jak se trauma ukládá do těla a jak ho pohyb může pomoci postupně uvolnit. Ve svém programu Pohybové espresso kombinuje práci s dechem, techniky inspirované metodou DNS a hlavně laskavé vedení k většímu vnímání sebe sama. Jeho osobitý přístup k emocím a k pohybu je pozvánkou k tomu zpomalit, naladit se na naše tělo a najít v něm úlevu, klid i sílu. Radek Laci, můj dnešní host podcastu Energiemi. Radku, ahoj, já tě tady moc vítám.
7: Ahoj, děkuji za pozvání.
6: Pamatuješ si ty ten úplně první moment, kdy jsi uvědomil, že pohyb pro tebe znamená něco víc? Něco víc než jen fyzickou aktivitu a snahu o výkon?
7: Já jsem ho jako nepřestal nevnímat, protože vždycky byl jako součástí mě. A už jako malý dítě jsem vždycky dělal různé přemety, stojky, hvězdy. A vždycky jsem prostě dělal ty věci, které mě jako baví. Ať už jako to malé dítě, tak je teď jako vlastně v dospělosti. Má to nějaký rámec, má to vlastně nějaké jako pochopení, respekt, v kouzovkách jako odbornost a metodiku. Takže fakt prostě jako od malinka.
6: Ty hodně pracuješ s konceptem pohyb, tělo, emoce. Mm-hmm. Jak moc se právě ty emoce a to, co prožíváme uvnitř, jak moc se to propisuje do toho našeho těla?
7: No úplně do 100% bych to tak jako řekl, když bych třeba do nějakých čísel a pro lepší pochopení, protože když jako pracuješ se svým tělem, tak to tělo zpravidla bývá jenom v sluvkách jako snůžka našich emocí, prožitků, zkušeností a toho, co si vlastně jako neseme z té naší minulosti. A nikdy mě jako vlastně jako nenapadlo tyhle věci oddělovat. To pro mě bylo naprosto jako přirozená věc, která byla jako pro mě součástí. A dost dlouho jsem se potýkal s tím jako nepochopením, že vlastně tohle musíme oddělit, že jenom jako cvičíme. Takže pak jsem to vlastně uchopil a pak jsem zjistil, že mnoho mých kolegů tak to často jako oddělí a tam já jsem vždycky viděl, nebo jsem se snažil nacházet ten rozdíl, co já těm svým jako lidem můžu dávat, nebo tím svým kamarádům, přátelům, lidem, kteří teď chodí za mnou na pohybové terapie.
6: Na druhou stranu, pravděpodobně každý z nás si v životě prošel nějakou podobu bolesti, nějakými emocemi, nepříjemnými, nelíbými, nějakými traumaty. Jak s tím pracovat, teda právě prostřednictvím našeho těla a toho pohybového aparátu?
7: Myslím si, že úplně ten základ je přijmout tu bolest taková, jaká je. A jak se často říká i v různých jako terapeutických sezeních, nebo já to vnímám jako součást, že když vlastně sdílíš ten problém nebo si ho uvědomíš, tak už máš vlastně jako 50% problému vyřešenýho. A je právě jako hezký, že za mnou chodí lidé, kteří už si ten problém uvědomují. Že mají třeba blokády hrudníku, že mají právě ty zatnutý čelisti, nebo že bolí bedra a už si jako uvědomí, že to nemusí být jenom fyzická nebo fyzická příčina, protože už byly u různých fyzioterapeutů, pohybových odborníků, lektorů a vlastně nikdo jim nedokázal pomoct. A pak třeba šli naopak na nějakou formu terapie a tam jim pomohl ten terapeut s hlavou, jak to jako uchopit. Ale ta bolest vlastně jako neodešla. A vlastně ten člověk, když pochopí, že ten komplexní přístup, uchopení té bolesti a aktivní práce s tělem, když si to dáš vlastně jenom do kontextu, že to může mít dopad do toho našeho těla i do toho našeho psyché, tak máš skoro v uvozovkách jako vyřešeno. Nebo ucítíš vlastně jako velkou úlevu. Protože často na svých lekcích nebo i na svých vystoupeních vysvětluju v praxi, že to tělo je vlastně plný bolesti. A ta naše hlava častokrát tenhle ten stav jako vytěsňuje. Protože když se nám něco stane, tak ta naše hlava to vytěsní, protože se potřebuje ochránit. Protože my potřebujeme nacházet to bezpečí, potřebujeme zalézt do té jeskyně. Ale to, co ta naše hlava zapomene, tak to naše tělo si pamatuje. Takže proto jsou nějaké cviky, které tě vyloženě štvou a které v tobě tak jako začnou tak jako nadýmat ten vztek. A je to třeba, nevím, vymyslím si pozice dřepu, může být třeba pro někoho úplně jako pozice, ve který fakt začne ze sebe dostávat ten vztek. Někdy je to třeba takový ten příklad z praxe, že někdo prostě o to musí nadávat. Že to je jako těžký, že to jako nedává. A vlastně to je takový ten začátek. Já vlastně postupuju tak, že nejdřív vlastně jako vypnu hlavu, nebo ji přetížím, protože využíváme cviky, které jsou náročné na hlavu, takže ty to vlastně jako nepochopíš, protože to jsou přirozené cviky, které kombinují právě s DNS-kou a s různými jako fyzioterapeutickými principy, což je těžký na tu hlavu. A pak jdeme do toho těla a v tuhle chvíli já chci vlastně jako po těch lidech, abychom přetížili to tělo, abychom vlastně vyčerpali ten svalový potenciál v té dané pozici a pak začneme takzvaně rebootovat ty svaly. A vypadá to tak, že jsi v nějaké pozici třeba výpadu a to by se třeba klepe zadní noha. Mm-hmm. A to je ten shaking. Mm-hmm. A to je ta jedna jako z metod, ve kterých ty vyklepáváš z toho svého těla tu bolest. Někdy tomu můžeme říkat trauma, cokoliv, ale je to jako, že vyklepávají z toho svého těla tu bolest jako takovou. A pak samozřejmě provádím tu meditaci, kdy se vrátím zpátky do hlavy, uchopíme tu bolest jako takovou.
3: Posloucháte podcast Energiemi na rádiu Čas. Dnes si povídáme s Radkem Lacim a za chvíli pokračujeme.
6: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Posloucháte podcast Energiemi na Rádiu Čas a dnes si povídáme s Radkem Laci.
1: Ty jsi teď otevřel spoustu linek, které bych já ještě ráda tak dál otevřela a dál si o nich povídala. První věc, která mě napadá. Ve chvíli, kdy opravdu jsme v tom pracovním režimu, jsme ty zebry na útěku, jsme ve stresu, jsme v tenzi a vnitřně cítíme, že teď už bychom potřebovali ten shaking, že už potřebujeme to uvolnění, vyklepat to ze sebe, zkrátka prostě jenom být spokojení. Tak co můžeme udělat? Co můžeme udělat třeba i v tom pracovním režimu, když cítíme, že ta tenze už je příliš velká?
2: No, mě jako napadlo první prostě dát si to pohybový espresso, protože to je vlastně jednoduchý, rychlý a můžeš to odcvičit kdekoliv, protože prostě k tomu potřebuješ tyč od koštěte a žádný pomůcky, žádný gumy a žádný kettlebe, žádný činky, protože to je jenom práce s tělem. Nejlepší je prostě buď jako vyskákávat ten stres, anebo si prostě zacvičit jako zvíře, protože tam v tom pohybovém espresso mám i takový hezký cviky, který přizpůsobují nebo který jsou inspirovaný zvířatama. A to je to, co ti právě rozvolní to tvý tělo, že to není to posilování jako takový, kdy prohlubuješ tu svoji tenzi, ale naopak, že se jako uvolňuješ. Takže nejrychlejší nebo nejlepší je pro lidi, kteří často pracují v kanceláři, tak jim stačí si třeba jenom vyměnit židli. Nemít tu židli na kolečkách, ale mít třeba tu židli normálně s nohama. Mm-hmm. Protože když máš židli na kolečkách, tak se odrazíš od stolu, dojdeš si, sklouzneš se pro skleničku a vlastně ti to všechno zamezuje k tomu, aby jsi se hýbala. Ale aby si jenom jako pracovala. Takže vlastně se vytváří trošku složitější podmínky k tomu, aby se mohla být v vozovkách produktivnější, ale zároveň ve svém těle. Protože to ti donutí dojít si pro tu vodu, že jo, někam jinam.
1: Další věc, čelisti. Ty jsi to tady několikrát zmínil, že ve stresu a vlastně zase v té tenzi zatínáme čelisti. Já sama se přiznám, ano, dělám to a mnohdy se u toho přistihnu. Co to nám samotným má signalizovat, když tohle pravidelně děláme?
2: Ten signál je úplně jednoduchý. Tělo nám tím říká, že musíme povolit, že máme tu tenzi a že někde něčeho máme hodně. A co se týče jako z pohledu toho emočního, nejčastější tam bývá stres nebo nějaký vzorec nepřijetí, ale může tam být cokoliv jiného, že třeba hodně pracuješ a nemůžeš si dovolit si teď jako dát ruce za hlavu a lehnout si. Může tam být jakákoliv vlastně emoce, která vlastně nevyšla ven. Ale vlastně proč se to děje třeba v tom spánku, tak je to kvůli tomu, že tělo ve spánku se cítí nejzranitelnější. A tím, jak držíme v sobě tu emoci, jakoukoliv, můžeme třeba vzít ten vztek, ten je asi jako nejjednodušší, tak my vlastně tím, že ho nedostaneme ven z toho těla, tak ho držíme. A my vlastně musíme přežít. Naše tělo je vlastně ve fázi přežití, i když spíme. Proto je v napětí a proto máme tenhle ten, to, že skřípeme zubama nebo že hodně zatínáme ty svaly, žvíkací svaly, což je vlastně takovej hodně silný sval, který se jmenuje maseter a to je jeden z nejsilnějších svalů na těle. Takže proto my to musíme všechno držet, protože je pro nás bolestivý přijmout tu zranitelnost toho našeho těla a bojíme se uvolnit, protože máme v sobě tu napětí, jsme ta zebra. My spíme v té zebře, která otíká, přestože bychom se měli jako uvolnit. Takže my tam jsme v této poloze. Takže ideálně je přijmout tu svoji citlivost nebo tu bolest, uvolnit to, ať už nějakou. Může to být třeba terapie, že budeš chodit na terapie, tam můžeš pracovat s tím, s tou emocí, proč si to dělo, můžeš pochopit nějaký kontext, určitě s tělem, bez toho to nejde, aby si nějakým způsobem ze sebe dostávala to napětí, na základě vzteku, nepřijetí a potřebuješ na základě toho nějaké jako hodnoty, což každý máme trochu jiný, ale je to o tom umět tu emoci dostat ven, protože když tu emoci spolkneme, tak se v našem těle chová jako jed. A tudíž nám to ubližuje. Takže my ve chvíli, když máme ty emoce a máme v sobě to všechno nakumulované v podobě třeba těch zadnutých čelistí, tak vlastně všechno děláme proto, abychom to ještě víc jako upevnili. Mm-hmm. Protože cítit tu naší bolest je extrémně bolestivý. A je to tak strašně bolestivý, že radši od toho jako odcházíme a jdeme do toho fyzického těla. Protože ta fyzická bolest, kdy máme nějaké špatné zkušenosti, tak ta fyzická bolest je pro nás jednodušší. A tím pádem můžeme si na to vytvářet i nějakou formu závislosti. A tím se ta závislost vlastně jako definuje. Takže pak jsme závisí na tom stresu, na tom stresovém hormonu kortizolu. Proto třeba hodně pracujeme. Je to takový ten stav toho keep it busy. Furt jsme jako busy, furt jsme zaneprázdněný. Ale vlastně svým způsobem jako nejsme, jenom si neumíme dát tu pauzu, protože když si nedáme tu pauzu, tak dáme prostor těm našim myšlenkám, tomu našemu vnitřnímu kritikovi, který nám přesně řekne, no jo, ale ty nic neděláš. Ty bys měla něco pro sebe dělat, něco pro společnost. Třeba z historického nějakého hlediska to může být, měli bychom být prospěšní. To častokrát to jako za toho komunismu tady bylo. A to je to, co v nás vlastně vytváří to napětí. A ten vnitřní kritik ti potom řekne, no jo, tak já jsem asi jako nedostatečná, nemám dostatečný pocit toho přijetí, nejsem moc jako dobrá, nelíbím se, nevím, svým partnerovi, ve škole mě vlastně jako moc někdo jako nemá rád a podobně. A už ty myšlenky vlastně jdou na ten povrch. A my, abychom nemuseli čelit, tak radši jdeme zase pracovat a držíme se jako busy, zaneprázdněný. Protože to furt pro nás jako mnohem snadnější cesta, abychom nemuseli čelit ty svý naší bolesti vnitřní.
0: Posloucháte podcast Energiemi na rádiu Čas. Dnes si povídáme s Radkem Lacim a za chvíli pokračujeme.
1: Rádio Čas. Čas. Rádio Čas. Hity, které miluje.

0: Posloucháte podcast Energiemi na Rádiu Čas a dnes si povídáme s Radkem Laci.
1: Když se bavíme o bolesti, tak mnohdy třeba i ta cílená a kýžená bolest souvisí s cvičením, s nějakým pravidlem.

0: Měl by správně funkčně zapojit trup, tak jako proč ne? Ale ta praxe jako taková, tak je z 90% je to špatně. Protože často máme přetíženou část toho přímého břišního svalu. Takže z pohledu té společnosti, která nás nutí zase dělat ty výkony, tak chceme mít všichni ty jako buchty. Chceme mít to břicho. A teď, kdyby si šla třeba na koupálko, tak se podívej na ty lidi, jak každý tak trošku zatahuje to břicho. A to je špatně. Vtažený břicho a mít jenom ty buchty, tak je nezdravý. Ale když máš jako celý ten trup jako válec a je vlastně jako aktivní a jsou tam vidět i ty příšní svaly, tak je to jako v pohodě, ale to je spíš jako na fyzioterapii nebo na to, abych vysvětlil, jak to vlastně funguje, to břicho, což by mělo být jako válec, měl by být hezky jako aktivní a měl by podporovat třeba funkci střeva, měl by podporovat to, abychom dobře trávili, měl by podporovat, abychom si dobře došli na záchod, abychom třeba neměli problémy s močákem a podobně. Takže kdybych měl třeba nějakého člověka, tak na ně bych to mohl jako krásně ukázat, jak je to dobře a jak je to špatně, protože každý to břicho by mělo podporovat to naše zdraví. Ale ta společnost nám říká, makej, když nemůžeš, tak přidej víc. Ale já právě říkám, když nemůžeš, tak přidej míň. A tam vždycky je potřeba začít.
1: Já se ve fyzioterapii a myslím si, že i u tebe setkávám velmi často s tím, že ale přece jenom to břicho je základ. Je to základ všeho. Z břicha jde to zdraví a ta síla. Takže je to tak? Je to opravdu tak?
0: Často říkám na svých workshopech, že všechny cesty vedou do břicha. Každý sval, který máme v těle, tak by měl být napojený na břicho. A třeba lopatka, široký zádový sval, tady máme ty křídla pomyslný, tak ty jsou spojený s trupem. A pokud nejsou, tak jsou napojený na další svaly, které vedou do toho trupu. Takže ano, je to pravda, pokud nemáš vlastně funkčně zdravý trup, tak jakýkoliv, který ty děláš, tak děláš špatně. A je to velmi tenký rozdíl, nebo je to velmi tenká hranice mezi tím, kdy si ubližuješ a kdy se uzdravuješ.
1: Radku, ty propojuješ emoce s tělem a mě to nedá se nezeptat. V tom případě, ve chvíli, kdy v životě něco prožíváme, něco těžkého nebo i něco krásného, libého, tak to cítíme v břiše. V případě zamilovanosti jsou to třeba takový ti motýly v břiše. V případě intenzivního stresu a přetížení je to stažené břicho a něco takový v podstatě specifický pocit, který nám říká, že něco v tom životě není správně. Souvisí to spolu?
0: Vždycky. Kdo si myslí, že ne, tak je dobrý se o tom něco přečíst, anebo naslouchat tomu svýmu tělu. Jenom se jako zastavit, co se děje v těle, když jsem, a třičárky můžu doplnit, ve stresu, nebo když potkám nějaký protějšek svůj, který se mi jako líbí, nějaký crush prostě. A to je to, cítím se skvěle. A to je to, zase myslím, že naše společnost trošku potřebuje možná zpátky nacítit. A je to, že ten klid je pocit. Klid není informace. Proto se říká, cítím se v klidu. A neříká se, myslím si, že jsem v klidu. Protože to není v hlavě. Ale je to v tom těle. Protože častokrát je to jenom komunikace toho našeho těla. A to je to, co ta naše společnost ráda jako rozděluje, nebo jak jsme zaměřili ten výkon, ještě v dnešní jako době digitální, kde se musí splňovat algoritmy, aby se to propojilo a podobně. Ale vlastně je to o tom, že ta naše společnost hodně rozděluje, ať už emoce, tělo, vnímání, cokoliv. Rozděluje se vždycky na ty dva tábory, ty, co jako cvičí ve fitku a pak ty, co cvičí jako jenom s vlastní vahou, ale vždycky by to mělo být úplně všechno dohromady. A ten základ se tvoří vždycky v trupu. Takže když ty chceš cvičit třeba s činkama, tak musí začít nejdřív ovládat perfektně svý tělo, aby se neubližovala. Takže vždycky je tam určitý jako napojení. I jako třeba pracovat s činkama je v pohodě. Já jako rád cvičím s činkama, ale vždycky musím být dominantně zafokusovaný ve svém vlastním těle, ne na tu činku.
2: Posloucháte podcast Energiemi na rádiu Čas. Dnes si povídáme s Radkem Lacim a za chvíli pokračujeme.
3: Na Hlučínském jezeře léto nezastavuje.
4: Rozjeď wakeboarding, vezmi paddleboard, chyť vítr na windsurfingu nebo vyzvi partu na beachvolejbal. Workout, minigolf i plovoucí mola. Všechno na jednom místě.
3: Přijď si to vyzkoušet nebo rezervuj sportoviště na www.sak-hlučin.cz.
5: Až pojedete kolem dokončené stavby, budete vědět, že jste byli u toho.
6: Nová škola, bytový dům nebo třeba domov pro seniory? Toho všeho můžete být součástí.
5: Přidejte se ke KPSB.

0: a stavby vedoucí.
1: Lidi, kteří chtějí za sebou mít něco skutečného.
0: Protože když už něco stavět, tak pořádně.
2: KP Revital Ostrava.
1: Vaše práce,
0: vaše stopa.
1: KP Revital.cz. Stavíme na důvěře.
3: Radio Čas.

0: Posloucháte podcast Energiemi na Rádiu Čas a dnes si povídáme s Radkem Laci.
1: Radku, ty jsi to tady několikrát zmínil. Slovo zpomalit. Že bychom měli zpomalit, trošku sklidnit. Jak si můžeme dovolit zpomalit se, když žijeme v roce 2025 a ten svět má nějakou turbulenci, která nás žene a která nás popohání k tomu výkonu. Jak můžeme zpomalit?
2: To jsou úplně jednoduché věci, jenom myslím si, že zpomalíme ve chvíli, kdy začneme cítit. Je to úplně něco jiného, když běžíš po louce v botech a je to úplně něco jiného, když po té louce se zastavíš, sundáš si ty boty, sundáš si ponožky a jenom stojíš. To je úplně jako jednoduchý rozdíl v tom zpomalení, protože ve chvíli, když ty cítíš, tak ty podporuješ ten nervový systém, aby se vyklidnil. Zase tu běžící zebru v sobě ty uklidňuješ. Říkáš jí, je to v pořádku, všechno je jako dobrý. Takže už jenom tím naším vlastním pocitem začneme zpomalovat. Ale samozřejmě má to ty v uvozovkách rizika, že budeme muset se jako trošku podívat se do sebe, protože přesně tam pojede ten náš vnitřní kritik. Seš na louce, ale měl by si pracovat a měl by si dělat výkony. Takže to zpomalení může být dobrý v tom, že začneme cítit. Pak mi ještě napadlo, že zpomalit může být jenom to pojmenování si té reality, jak to mám já, jaká je ta moje v uvozovkách energetická úroveň a jak tepe ta společnost. Ta společnost nám opět často říká, výkony od 9 k 5, maky na počítači, možná ti tady uděláme nějaký workshop na zdravý sezení, ale to ti stejně nepomůže, ale máme to tady, protože se to má a máme v regulích pečovat o své zaměstnance a ty se trošku z toho dělám srandu, jenom aby si dělal ten rozdíl a když ty si uvědomíš, že tvůj vlastně jako energetický tok a ještě když jsi třeba citlivá, když jsi třeba jako, to je vlastně jako definice, jak je to, hypersenzitivní lidé, tak ty prostě to nedávají. Ty mají právě v té tepoucí rychlé společnosti, mají hodně jako náročnou situaci, když jsou v tom těle, protože jsou hodně v těle, ale vlastně potřebují pomalejší rozjezdy. A vlastně ten cit, když spojíš s tou realitou, že já nechci tady být v té společnosti, kde musím být v tom výkonu, a uvědomím si, to, co je pro mě to moje životní tempo, je trošku jiný a je pomalejší a je to v pohodě, tak já zkusím k tomu dělat ty malý kroky, abych to jako zvládnul, abych nebyl v tom výkonu. Takže to uvědomění si té doby, která nás tam trošku tlačí, jak je potom vrátit ze zpátky do těla, jak to mám já, jak je můj energetický tok, jak to u mě jako tepe, co mi dělává smysl. Je to jako, když bych měl na pohybové terapii 10 lidí denně, tak to vyhořím. Ale když si třeba vezmu 2 lidi denně, tak abych já měl čas jako sám na sebe, na svou rodinu, na přátelé, kamarády, tak ti to dává ten balanc svým způsobem, který stejně neexistuje. Ale k tomu se dostaneme.
1: No tak když jsme to otevřeli, tak co work-life balance? To je vlastně to, po čem všichni toužíme, abychom to měli tak krásně poskládané a ten život plynul. My jsme byli v zenu, protože všechno máme srovnané. Jaký máš pohled ty na work-life balance?
2: Tak teď to můžu jenom dopovědět, že work-life balance je prostě naprostá blbost, protože když třeba vezmeme člověka, který pracuje v korporátním prostředí, což neříkám, že to je špatně, protože to korporátní prostředí má svý jako obrovský výhody, ale je to o tom, že v tom korporátním prostředí často děláme hodně věcí, kterých je fakt jako na nás moc. A v tom korporátu často se jde ten work-life balance a je to o tom, že ty potřebuješ vyvážet, když máš hodně sezení, tak musíš mít hodně pohybu. Máš hodně psychicky náročnou práci, tak si zajezdí na kole a odlož si trošku to napětí. Ale já bych to spíš jako vyměnil za to, že je důležitý mít jako takzvaný jako energetický management. A to je, že ty ráno vstaneš a máš nějakou jako svoji takzvanou sociální baterku. A ta buď je jako dobytá na základě toho, že dáš si jogu, plaveš, nebo medituješ, nebo chodíš třeba po louce, nebo zajedeš na farmu, prostě porit krávy, úplně cokoliv, to může být. A něco, co tě vlastně jako nabíjí, nebo být jenom jako sama se sebou. A ta tvoje baterka je sociální, ta tvoje sociální baterka má třeba 100%. A když jdeš do toho korporátu a máš tu 100% baterku a ty si to uvědomíš, tak je to pro tebe to důležitý nosný téma, že tady dáš tolik energie do tohohle meetingu, tady tolik energie dáš třeba do natáčení podcastu a dalších 20-30% energie dáš do cvičení. Ale pak tam máš třeba, když to rozložíme 20-20-20, tak máš 2-4-60% vybitý baterky, do toho třeba máš rodinu, do toho potřebuješ, nevím, stěhovat nábytek, protože se stěhuješ, například, tak musíš si jako nechat 40% energie, takže nemůžeš jít tolik jako na ten výkon. A tohle je právě ten energetický management, který ti dává, když už to jako pojmenuji, ten balanc. Protože když pracuješ v tom korporátu, tak ty tam jenom jako, je to teď vyměním rohlík za párek. A je to na chvíli dobrý, protože to je jenom jako změna. Ale vlastně ty, když jsi do toho korporátu a pracuješ tam, tak ty tam pracuješ s tou svojí sociální baterkou a v tom výkonu. A ještě druhá věc, a to je, že ty potřebuješ pochopit, jak funguje to tvoje tělo, jak funguje tvoje psyché. Protože když vlastně děláš příliš toho moc, tak jsi vybitá. A pak když třeba do toho fitka a jsi přetížená, z korporátu jsi přetížená psychicky, jdeš do fitka, přetížíš se fyzicky, protože svaly, prostě potřebujeme mít ty svaly a potřebujeme to všechno udržet, jinak se nám rozpadne to naše tělo. A to je ten právě problém, že tam není ten work-life balance. A ještě poslední bod k tomu, tak je to, že cokoliv ty děláš v tom korporátu, tak vychází z tebe. To není o tom, že ty svý problémy, který neseš na svých bedrech, že nevím, že máš třeba starou babičku a potřebuješ se o ní postarat, že to jako vypneš v té práci. Ty s tím celým tím emočním batohem děláš tu korporátní práci, máš tam ty meetingy, máš tam schůzky, točíš podcasty a řešíš další věci. Ale to není o tom, že ten pocit, tu starost o tu babičku necháš doma. Teď nemůžu, teď já jdu jako pracovat a odříznu to. To nejde, protože všechno vychází z nás, ať chceme nebo nechceme. A to je ten problém.
0: Posloucháte podcast Energiemi na Rádiu Čas. Dnes si povídáme s Radkem Lacim a za chvíli pokračujeme. Rádio Čas.

0: Posloucháte podcast Energiemi na Rádiu Čas a dnes si povídáme s Radkem Laci.
1: Radko, ty tady hodně povídáš o nějakém psyché, o duši, o emocích. Zároveň si hodně povídáme o těle. Jsou to dvě oddělené schránky? Je to nějaká duše v těle? Nebo je to vlastně jedno?
2: Je to vlastně takovej mix všeho. Ono to jako nejde oddělovat, no. Protože to, jak se cítíme, tak ovlivňuje celé naše bytí a celou naší aktivitu, naší práci, vztah s rodinou i vztah k našemu tělu. A myslím si, že čím víc to budeme brát jako nějaký komplexní balíček, který prostě jako máme a naučíme se s tím pracovat, tak to je to, co nám dá tu cestu. Protože častokrát si myslíme, že to odložíme. Přesně zase ta starost o tu babičku, teď tady natáčíme spolu podcast, tak tu starost o tu babičku teď jako musím odložit za dveřma. To prostě jako nejde. Je to vždycky spojený.
1: Vraťme se ještě na tu louku. Taky si moc rád používal tenhle příměr. Pokud jsme na té louce a začne pršet, tak co máme dělat? Narážím na to, že jsem u tebe viděla úžasné video, kde jsi popisoval, jak se lidé začnou chovat ve chvíli, kdy začne pršet. Že se najednou hrbíme a utíkáme před tím a snažíme se vyhnout těm dešťovým kapkám. Takže jak se máme chovat a co dělat ve chvíli, kdy začne pršet?
2: No mě napadlo, jako co chceš. Jo, můžeš dělat jako co chceš, ale vím, co tím jako myslíš, protože já jsem na Instagramu vlastně dělal storíčko, že začalo pršet hodně, fakt jako hodně pršet a najednou ty lidi kolem mě utíkali jak splašený, úplně přesně ty zebry vyplašený a utíkali, zabalili si hlavu do nějakých jako igelitek, kabátů, aby jako nezmokli. A já jsem tam tak jako jenom stál a řekl jsem si, to je super, že začalo jako pršet, to je dobrý, prostě se jako, je to dobrý to cítit, já si to jako dokážu jako užít, prostě to tak je. A téma narážím na několik rovin, ta první rovina je, prostě prší, je to takový, jaký to je. A my Češi máme rádi, je vedro a je příliš vedro, protože je léto, že jo? A je zima, protože je zima. A máme problém vlastně jako se vším. Takže ten první bod je takovej ten, že ta sklenice nemusí být poloprázdná, ale může být poloplná. Je to jenom o tom nastavení mysli. Pak je ta druhá věc, uvědomit si, že vlastně neumíráme. Že nejsme ta zebra, která utíká, ale že to jako je a že se jako trošku můžeme na chvilku zastavit nebo nemusíme tak plašit, protože mám pocit, že jsme v té společnosti, kdy se jenom jako uspokojujeme a chybí nám trošku ta nekomfortní zóna. Jo, je to jako digitálně uspokojivá doba, ale když se jako budeme v dobrém slova smyslu dávkovat trošku ty nekomfortní zóny, tak budeme schopni se na ty situace líp adaptovat. A to je to téma longevity, jo. To je všichni tady teď jako říkají longevity a biohacking, ale vlastně to longevity i ten biohacking je hlavně o té hlavě, protože je to o tom, jak my budeme schopni se adaptovat na tu dobu, na to, když prší, když je zima, tak prostě bydlíme kousek, dojedeme si tramvají a nic se jako neděje, když prší, nezmrzneme. Už jako nejsme v té pozici, kdybychom museli lovit mamuta, a nejsme v té pozici, kdy nemáme nic jako žádné oblečení na sobě. Že jako bychom umrzli někde v horách. Takže a to je zase o té zebře, která utíká, tak když si uvědomíme, že já nechci být ta jako splašená zebra. Neplašme se, je to v pohodě, je to jen jako déšť.
1: Radku, ten čas neuvěřitelně letí. Já bych se byla schopná povídat ještě hodiny a hodiny. Ale položím ti otázku, kterou pokládáme každému našemu hostovi. Ve chvíli, kdy i u tebe se něco děje, kdy není ten dokonalý work-life balance, kdy se možná třeba jednou za čas dostaneš do té pozice zebry. Jak dobíjíš baterky? Jak doplňuješ energii ty sám?
2: Každý to máme jinak, tak aby posluchači si nemysleli, že to musí taky dělat, ale já jsem často v samotě. Mě to jako nabíjí a nechávám, já potřebuji proudit, já potřebuji nechat proudit ty moje myšlenky a někdy třeba dobíjím baterky jenom tím, že jako jsem, jako v tichu. Ale není to o tom, že se zavřu jako někam do nějakého ticha, do nějakého sklepa, ale je to o tom, že mám sluchátka, tam se zapnu aktivní potlačení hluku a jenom jsem. Mám to třeba, teď jsem měl třeba jsem tágem, abych to stihnul, takže jsem si zapnul ten aktivní potlačení hluku a měl jsem tam ticho. A mám úplně stejný ticho, když třeba cvičím. Hodně lidí, těch cvičenců má jako hudbu, tam jim to hřve, tam je to motivuje, aby právě nemuseli slyšet ty své myšlenky, ale já tam mám jako ticho. A to je jako skvělý. A to je o tom, že já jsem jako spojený sám se sebou. A když mi tam vyjde nějaká myšlenka, tak si jako řeknu, no, tak to je dobrý, to je, mám další prostor ke zlepšení. Takže já si dobíjím baterky tím, že jsem v tichu, tím, že se dostávám jako do klidu a jsem hodně v těle. Takže když třeba jsem v mém pracovním módu, kdy jsem jako fakt ve výkonu, tak třeba než jdu jíst, tak se jako fakt zastavím a zapnu si určitou jako písničku, která má určitou jako frekvenci na náš mozek a ten mě jako vyklidní a pomůže mi to se dostat zpátky do toho parasympatikusu. Protože ten parasympatikus, jestli v tom klidovém režimu, když se jako vyklepáváš, tak vlastně začneš trávit. A když utíkáš jako ta zebra, splašená, tak přestáváš trávit. Takže takhle, no.
1: Radek Laci byl hostem dnešního podcastu Energiemi. Radku, já moc děkuji za opravdu obohacující povídání.
2: Já děkuji za pozvání.
1: No a pokud se vám podcast líbil, tak ho lajkujte, komentujte, povídejte si o něm a nebo o něm třeba alespoň trošku popřemýšlejte a nechte všechny ty informace doznít. A já už vám teď přeji krásné dny plné energie.
3: Energiemi. Podcast, který vás nabije energií. Další informace najdete na www.energiemi.cz.
4: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
5: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
3: Radio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
1: A dobře, a v tom lese jako jenom běhá? Jakože prostě tam někde musí být nějaké v noře nebo něco.
2: Nemůže běhat, ti napovím.
1: Protože nemá...
2: Nožičky.
1: Nějaké lise, beznohé zvíře.
2: Když na to šlápneš, tak to může i křupnout.
1: Vajíčko, ale vajíčko není zvíře. Hlémíš.
2: Ano.
1: Bože mu.
2: Kvízy všeho druhu, každý všední den mezi 6 a 9.

Studio Čas. Hity, které milujete. Shine bright like a diamond.

0: Až pojedete kolem dokončené stavby, budete vědět, že jste byli u toho.
1: Nová škola, bytový dům nebo třeba domov pro seniory, toho všeho můžete být součástí.
0: Přidejte se ke KP Revital. Aktuálně hledáme přípraváře výroby a stavby vedoucí.
1: Lidi, kteří chtějí za sebou mít něco skutečného.
0: Protože když už něco stavět, tak pořádně.
2: KP Revital Ostrava.
1: Vaše práce,
0: vaše stopa.
1: KP Revital.cz. Stavíme na důvěře.

Rádio Čas. Hity, které milujete. I swear to God I'll survive. If it kills me too. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Rádio Čas vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo u nás za 54,90. Cukr bílý krupice kilo s apkou za 9,90. A zlaté věnečky 150 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
3: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
4: A dobře, a v tom lese jako jenom běhá?
5: Jakože prostě tam někde musí být nějaké v noře nebo něco.
6: Nemůže běhat, ti napovím.
5: Protože nemá...
6: Nožičky.
5: Nějaké lise, beznohé zvíře.
6: Když na to šlápneš, tak to může i křupnout.
5: Vajíčko, ale vajíčko není zvíře. Hlemíš.
6: Ano.
5: Bože.
6: Kvízy všeho druhu, každý všední den mezi 6. a 9.
3: Rádio Čas.
7: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Ráno Moravo.
1: Hádej, kdo přijde na snídani.
2: Naším pátečním hostem byla magistra Andrea Hofmanová, radní města Ostravy. Povídali jsme si například o vzdělávání na školách a programu Erasmus+. Celý rozhovor si můžeš poslechnout také na stránkách Rádia Čas.
1: Hádej, kdo přijde na snídani.
0: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
3: Tento pořad vám přináší statutární město Ostrava. Přetváříme Ostravu na moderní a bezpečné město v oblasti kultury, sportu, služeb a architektury.
4: Hity, které milujete.
5: Čas. Radio Čas.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

Lapplandu. Například bylinou limonádu Kofola Multipack za 89,90, legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90 a Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.

0: Rádio Čas.
1: Televize Relax vás tohle léto vezme na místa, kam se běžně nedostanete. Na paluby lodí, kde vzniká víc příběhů, než by člověk čekal. Do domů, jejichž luxus přesahuje běžnou představivost. Na tržiště, kde se v jediné uličce potkávají chutě celého světa. A do zahrad, které ukrývají svou krásu jen před pár vyvolenými. Televize Relax. Vaše okno do jiných světů.

0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
1: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
2: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
3: A dobře, a v tom lese jako jenom běhá? Jakože prostě tam někde musí být nějaké v noře nebo něco.
4: Nemůže běhat, ti napovím.
3: Protože nemá...
4: Nožičky.
3: Nějaké lise, beznohé zvíře.
4: Když na to šlápneš, tak to může i křupnout.
3: Vajíčko, ale vajíčko není zvíře. Hlemíš.
4: Ano.
3: Bože můj.
4: Kvízy všeho druhu, každý všední den mezi 6 a 9.

0: má chuť.
1: Mami, tati, ještě sem a ještě tam a ještě do vody.
2: Znáte ten den, kdy dětem energie nikdy nedojde? Léto u Hlučínského jezera si děti i rodiče zamilují. Bruzdaliště, hřiště a plovoucí mola pro nekonečnou zábavu. A rodiče, ti si konečně stihnou i dopít kávu.
3: Přijeďte třeba na víkend.
2: Info a webkamera na www.sak-hlučin.cz.
4: Až pojedete kolem dokončené stavby, budete vědět, že jste byli u toho.
5: Nová škola, bytový dům nebo třeba domov pro seniory, toho všeho můžete být součástí.
4: Přidejte se ke KP Revital. Aktuálně hledáme přípraváře výroby a stavby vedoucí.
5: Lidi, kteří chtějí za sebou mít něco skutečného.
4: Protože když už něco stavět, tak pořádně.
6: KP Revital Ostrava.
5: Vaše práce,
4: vaše stopa.
5: KP Revital.cz. Stavíme na důvěře.

0: On nebo Deo Stick za 64,90 až do 4. srpna. Kaufland.
1: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.

0: stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
1: Hity, které milujete.

0: Za námi týden plný výher.
1: Rozdali jsme lístky na Queenie, Marka Ztraceného, Havířovské slavnosti a kupu dalších. Megaléto na Rádiu Čas jede naplno. Další dávka vstupenek tě čeká už v dalším týdnu.
0: Od pondělí opět startujeme. Megaléto Rádia Čas. Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort U dobrého pastíra v Čutkovskej doline na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: A dobře, a v tom lese jako jenom běhá? Jakože prostě tam někde musí být nějaké vnoře nebo něco.
3: Nemůže běhat, ti napovím.
2: Protože nemá...
3: Nožičky.
2: Nějaké lise, beznohé zvíře.
3: Když na to šlápneš, tak to může i křupnout.
2: Vajíčko, ale vajíčko není zvíře. Hlémíš?
3: Ano.
2: Bože
3: mu. Kvízy všeho druhu, každý všední den mezi 6 a 9.
1: Rádio Čas.
0: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Vyhrajete. Radio Čas. Hity, které milujete.

dorazili do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.

0: Rádio Čas vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz. Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
1: A dobře, a v tom lese jako jenom běhá?
2: Jakože prostě tam někde musí být nějaké v noře nebo něco.
3: Nemůže běhat, ti napovím.
2: Protože nemá...
3: Nožičky.
2: Nějaké lise, beznohé zvíře.
3: Když na to šlápneš, tak to může i křupnout.
2: Vajíčko, ale vajíčko není zvíře. Hlémíš.
3: Ano.
2: Bože.
3: Kvízy všeho druhu, každý všední den mezi 6. a 9.
0: Rádio Čas.
4: Rádio Čas.

Hity, které milujete. Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, toší se svět.

0: Na Hlučínském jezeře léto nezastavuje.
1: Rozjeď wakeboarding, vezmi paddleboard, chyť vítr na windsurfingu nebo vyzvi partu na beach volejbal. Workout, minigolf i plovoucí mola. Všechno na jednom místě.
0: Přijď si to vyzkoušet nebo rezervuj sportoviště na www.sak-hlučin.cz. Rádio

0: Radio Čas. Radio Čas.
1: Ahoj milí diváci pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Dnes se s mým pořadem nacházíme poprvé venku, a to v automobilové garáži závodníka Václava Janíka.
2: Dáš si na sebe helmu, kombinézu, nehodlavý spodní prádlo, v podstatě skoro kdyby byla oblečená na lyže, a teď si tam sedneš v 60 stupních a ještě musíš u toho něco dělat, tak ono to jako opravdu je náročné.
1: Nehodlavý spodní prádlo, jak se to prosím tě pere?
2: Tak on záleží po kom. Jsem fakt takovej, že dva dny nedržím volant v ruce, tak jdu aspoň to auto na parkoviště přeparkovat, abych trošičku, mi to chybí, no.
3: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.
0: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: A dobře, a v tom lese jako jenom běhá?
1: Jakože prostě tam někde musí být nějaké v noře nebo něco.
2: Nemůže běhat, ti napovím.
1: Protože nemá...
2: Nožičky.
1: Nějaké lise, beznohé zvíře.
2: Když na to šlápneš, tak to může i křupnout.
1: Vajíčko, ale vajíčko není zvíře. Hlémíš?
2: Ano.
1: Bože
2: mu. Kvízy všeho druhu, každý všední den mezi 6 a 9.
3: Rádio Čas.
4: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách. Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: A dobře, a v tom lese jako jenom běhá?
1: Jakože prostě tam někde musí být nějaké v noře nebo něco.
2: Nemůže běhat, ti napovím.
1: Protože nemá...
2: Nožičky.
1: Nějaké lise, beznohé zvíře.
2: Když na to šlápneš, tak to může i křupnout.
1: Vajíčko, ale vajíčko není zvíře. Hlémíš.
2: Ano.
1: Bože mu.
2: Kvízy všeho druhu, každý všední den mezi 6 a 9.

Radio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

0: život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, hačku daj.
1: Rádio Čas. Hity, které miluje.

0: Vlkou.
1: A dobře, a v tom lese jako jenom běhá? Jakože prostě tam někde musí být nějaké v noře nebo něco.
2: Nemůže běhat, ti napovím.
1: Protože nemá...
2: Nožičky.
1: Nějaké lise, beznohé zvíře.
2: Když na to šlápneš, tak to může i křupnout.
1: Vajíčko, ale vajíčko není zvíře. Hlémíš.
2: Ano.
1: Bože
2: můj. Kvízy všeho druhu, každý všední den mezi 6 a 9.
0: Rádio Čas.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: A dobře, a v tom lese jako jenom běhá?
1: Jakože prostě tam někde musí být nějaké v noře nebo něco.
2: Nemůže běhat, ti napovím.
1: Protože nemá...
2: Nožičky.
1: Nožičky. Nějaké lise, beznohé zvíře.
2: Když na to šlápneš, tak to může i křupnout.
1: Vajíčko, ale vajíčko není zvíře. Hlemíš.
2: Ano.
1: Bože mu.
2: Kvízy všeho druhu, každý všední den mezi 6 a 9.

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Mám prostě od pambička buky jako skříň, co na plát, když k tomu ráda jí.
0: Rádio Čas. Hity, které milujete.

Televize Relax vás tohle léto vezme na místa, kam se běžně nedostanete. Na palubě lodí, kde vzniká víc příběhů, než by člověk čekal. Do domů, jejichž luxus přesahuje běžnou představivost. Na tržiště, kde se v jediné uličce potkávají chutě celého světa. A do zahrad, které ukrývají svou krásu jen před pár vyvolenými. Televize Relax. Vaše okno do jiných světů. Radio Čas.

0: hity, které milujete.
1: Jsem anděl, co tě dostal na povel, ale mám li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řečtěl a v kapselu brikační gel, tak mi namaš peru tě a já do nebe.

0: stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
1: Hity, které milujete.